0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
1: Představte si, jak vcházíte do pekařství v Paříži. Kupujete si croissant za euro 50, na to nastupujete do vlaku směr Brusel za 90 eur a poblíž tamního náměstí Place du Midi si dáváte vyhlášené slávky na víně s hranolkami za 25 eur. To všechno, aniž byste museli hledat směnárnu a řešit kurz. Dnes je to úplně normální, ale před 30 lety překročení hranic mezi státy EU znamenalo, že musíte každou chvíli měnit peníze a jste vydaní na milost a nemilost soustavně se měnícím směnným kurzům. Co kdysi bylo nevyhnutelnou součástí cestování, dnes v Evropě nahradilo každodenní pohodlí spojené s eurem. Jednotná měna 21 evropských zemí přinesla bezproblémové cestování, nakupování a placení na celém jejich území. V této epizodě ze série Historie a fakta se dozvíte, jak se euro stalo základním kamenem evropské integrace a co dnes znamená pro občany a podniky v EU. Euro je mnohem víc než jen měna. Je to jeden z nejviditelnějších symbolů evropské integrace a jeden ze základních kamenů ekonomického projektu Evropské unie. Denně s ním platí více než 350 milionů lidí po celé Evropě. Jak eurozóna vlastně funguje? Jak některé země přešly na euro? A jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Myšlenka jednotné měny se zrodila už koncem 60. let. Až Maastrichtská smlouva z roku 1992 však načetla konkrétní plán, jak ji vytvořit. Stanovila přísné podmínky, které musí země splnit, pokud chtějí měnu přijmout. To jsou takzvaná konvergenční kritéria, jež sledují čtyři cíle. Stabilní ceny, odpovědnou rozpočtovou politiku, předvídatelné úrokové sazby a solidní, stabilní měnu. Každá země zkrátka musela prokázat, že její ekonomika je na vstup do eurozóny připravená. Euro bylo oficiálně zavedeno v roce 1999. Nejprve ale jen pro elektronické platby a finanční transakce.
2: Sono le sette. Tempo libero e non sai come impiegarlo?
3: Cerchi crediti e non sai dove andare?
2: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
3: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
2: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
3: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
2: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
3: Se vuoi divertirti a lavorare,
2: a Radio 6023 devi entrare.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Viella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
6: Quindi di cosa vi occupate?
5: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
6: Vi occupate anche poi dell'adozione?
5: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
6: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
5: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
6: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
5: No, Instagram e Facebook.
6: Come si chiamano?
5: Baffi e Code ODV.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.